0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčných i těch pár chvil.

Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. Dnes večer o 22.00.

Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
1: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
2: Ahoj, ja som Ivan Stáslo,
3: tu je Miroš Birka.
1: Ahojte, tu je Ingo.
4: Album týždňa.

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malí.

ještě zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dál však lidé. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu

0: Maxa Kašparu samozrejme netreba poslucháčom Rádia Lumen formálne predstavovať. Vie sa to, že má kopu akademických titulov pred menom aj za menom, ale už menej sa vie to, že je podľa jeho vlastných slov neprispôsobivý občan. Vysvetlenie nám ponúka on sám.
1: Já vám můžu dát vizitku, tam není ani doktor teologie, ani doktor medicíny, ani doktor filozofie, ani doktor pedagogiky, ale skutečně Max Kašparu nepřizpůsobivý občan. Já se totiž odmítám přizpůsobit nesmyslům této doby. Já se odmítám přizpůsobit tomu, že je 50, 70, 120 pohlaví, že mají být v každé škole 3 záchody pro chlapce, děvčata a něco mezi tím. Odmítám se přizpůsobit tomu, aby děti, které si neumí zavázat boty a neumí se najíst příborem, tak aby se učili sexuální výchovu. Odmítám se přizpůsobit tomu, aby nebyl otec a matka, ale rodič číslo 1, rodič číslo 2, což už tady v Evropě v některých zemích máme. Tomu se prostě odmítám přizpůsobit a proto jsem nepřizpůsobivej. No. Ale jestliže se někdo přizpůsobí těmto nesmyslům, tak je mi ho líto. No. Je ve vleku nějaké ideologie, nikoli v ideji. Jo? Ten rozdíl, že idea je něco, co mám já, ale ideologie je něco, co mám ne. A v tom je ta nesvoboda. Proto já tímto způsobem nepřizpůsobivosti se cítím svobodnější. Tady je totiž liberalismus, tolerance a korektnost. To je přímo božská trojice současnosti. Ano, bejt liberální ke všemu. Všechno se smí. Nic není zakázaný. Co zákon nezakazuje paragrafama, tak to všechno ostatní já mohu. Jo, to je liberalismus. To a teď tě toleruju, tvůj způsob života, milý synu. Že to už děti se odvolávají na to, že rodiče by měli tolerovat jejich cestu a nebránit jim v rozvoji té cesty, kterou chtějí. To jsou žvásty, to jsou fráze, to je žvanění, které je nesmírně nebezpečné, protože ten člověk, který nemá tu ideu, podlehne té ideologii.
0: Co s tím, alebo co proti tomu?
1: S tím se neudělá nic. Jo. Já si vždycky vzpomenu na mýho profesora, který říkal, když něco neumíš, tak to nedělej, když tě někam nezvou, tak tam nechoď a když něco nevíš, tak to přiznej. Takže já přiznávám, že nevím, jak z toho, protože já si myslím, že to je určité znamení doby konců. Že prostě ta evropská kultura má konec, já neříkám, že je tady konec lidstva, jo, ale konec té západní kultury, která je vytěsňovaná na okraj pomalu, ale jistě, a je to konec i těch hodnot, které byly ověřeny staletími a tisíciletími, tak najednou se z toho udělala volná myšlenka a ti, kteří to hlásají, tak mají pocit, že jsou noví zvěstovatelé, čili to je zase pícha.

0: tým ani tak, že spomínam si na jednoho biskupa, který mu položili někde v Itálii na letišti stejnou otázku, asi patří mezi biskupy ortodoxní anebo biskupy progresivní, a on odpověděl, patří mezi biskupy Kristovi. Jo? To je moudrá odpověď. Já mám ještě jednu výhodu v tom, že já se dovedu vžít do nevěřících lidí. Já se dovedu vžít do ateistů, protože jsem tím byl. Takže já jim rozumím. Jo? Já rozumím námitkám a té jejich nevzdělanosti ve víře. Myslím, že to je Tomáš Halík, kdo říkal, že naše společnost není nevěřící, ale nábožensky negramotná. A to mi vadí. Mně totiž nevadí ateista, který je vzdělaný. Ateista, který ví, co je evangelium, ví, co je křesťanská filozofie. Ateista, který ví a přesto řekne, chci zůstat ateistou. Ale jestliže někdo neví nic, neví absolutně nic a je to ateista, tak já rozlišu dva druhy. Ateista ze vzdělání a ateista z hlouposti.
1: Počúvate literárnu kaviareň, rozprávame sa s kňazom a psychiatrom Maxom Kašparú, ktorý má na konte takmer 40 kníh. Akým spôsobom tieto knihy vznikajú? Akým spôsobom tvorí?
0: Já se nechávám inspirovat úplně obyčejnýma věcma a motivoval mě k tomu básník a kněz Michel Kuo. Tento muž měl takové, já tomu říkám, homiletické vidění světa. On šel jednou kolem nějaké stavby, tam se stavil můr a on se tak díval a spousta lidí chodila kolem a vůbec je to nezaujalo. A on tím byl zaujatý a říkali, toto je vlastně království boží. Každý z nás je tou těhlou na tom svém místě, že Bůh nás sem postavil. Některá těhla je hluboko v zemi a není vidět. Jiná je ve štítu té střechy, je vidět zdaleka, ale není důležité, kam jsme byli postaveni, ale je důležité, aby na tom místě jsme byli poctiví. Jo? Čili on se potom díval i na další a další věci a hledal v nich ten obsah, který nikoho druhého nenapadne. A tohle to se mně líbí. Je to takové dobrodružství. Já bych doporučoval a dělám to a mám to osvědčené, abychom se na svět a na všechno, co je v něm, dívali z více úhlu. Protože mám jednu takovou zkušenost, šel jsem s mým kamarádem na horu Javořici, ten nejvyšší vrch Českomoravské Vysočiny, a šli jsme kolem rybníka. Za tím rybníkem byla taková skála a na ní byl kalich. Tam byla nějaká bitva husitů. A on mi říká, podívej se, tamhle je skála, je kalich, jak si asi myslíš, že to je velký? Já jsem říkal, ta skála může mít 10 metrů a ten kalich tak dva. Našli jsme blíž a blíž a blíž. A on mi říká, měníš svůj názor? Já jsem říkal, měním. Je to vyšší. On řekl několik. Jsem přidal, přišli jsme ještě blíž. On říkal, měníš svůj názor? Já jsem říkal, ano. Ono to bylo mnohonásobně vyšší, ale je potřeba přijít blíž. To je takový jeden můj zážitek z obyčejné cesty přírodou, kdy nakonec si řeknu, vidíš, já se dívám na nějaký jev ve společnosti, jev v rodině, jev v církvi, ale já ho nemůžu odsoudit nebo chválit, protože jsem od něho příliš daleko. Já musím přijít až k němu, abych viděl a věděl. To je otázka jednoho písmene, vidět a vědět.
1: Toľko, milí poslucháči, Max Kašparu. Po chvíľke hudby necháme prehovoriť tiež jeho, ale slovami, ktoré nájdete v jeho knihe Človek má veriť celým telom.